a tere bašt. Jaši kalai rašti rabaš. Je ja rašti kalaš. Je rebeše kalabakadu.